0: Dvojde omilený. Maximum muzika. Leto do maximum.
1: Hituri na maximum.
0: Samo hitovi.